0: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
1: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk.

Na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati, na morem konzumirati